0: Milany hitový. Dvojde o Milany hitový.
1: Hey, this is Rihanna.
0: Kanál 77.